věděla zhnat, nejsem proti. Keby si to potom aj věděla zmotnout, bylo by to. Já ti zase vymyslím nějaký jiný dobrý pocit. Keby si navzájem můžeme robit jen dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jíst, těka ti to po ulici. Keby si už nebudaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla, je věš, co si to myslí.